0: Chorvatsko se pyšní svou netknutou přírodou, lesy a národními parky. Očekáváme, že i vy během vašeho pobytu v Chorvatsku přispějete k jejímu zachování a ochraně. Chorvatský hasičský sbor upozorňuje na přísný zákaz odhazování nedopalků, grilování a rozdělávání ohně ve volné přírodě. Pokud spozorujete požár, zavolejte hasiče na číslo 193 a centrum 112. Přejeme vám příjemný pobyt v Chorvatsku.
1: Panoramika settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
2: Prije nego što zasija arena, filmska čarolija počinje u kinu Vali, na Pulici. 5 dana, 5 filmova i puno zabave. Pulica od 6. do 10. srpnja donosi filmske avanture za djecu. Svakog dana u 10 sati.
3: Vidimo se u kinu Vali.
4: Balkanton, kanton, kanton. Balkanton. Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.
5: Pula. Nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino. Prijevodu Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regije. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom.